0: Tak, toto bol priamy Basável.
1: U nás na Rusnákoch šach varí ty Basável.
2: Tak.
1: No.
2: Na zdravie.
0: Na zdravie.

No i što ž, doroslačo, vitajte po prvi, zarano u sredan, sredina robočoho tyžňa, skoro čas žene i zarano schyt sonča ti skoro, bo už o hodinu 4.53 minuty, zachyt to 20.49, den dlouhý, bardzo dlouhý, z čoho ja się tišu, dumam, že vy tiš, odže zaraničně dlouhý z dňa to 15 hodin i 17 minut.

Později se dnes chci, aby slyšel ses, ale chvíle nepůjde vrátit. Pěna dní se znova orosí, ty zmizíš a já taky. Je OK bejt pomalej, ve světě, co sám sebe deptá. Vodu máš na kuráž.

Zděšil se s tou víc než víra je, tohle je pro ty, kdo už sobě nelžou. Objímáš svůj celý svět, jedině tak jde kráčet ve dvou. Je okej, pejď někdy pitomej, každá tma čeká na svý světlo. Srdce máš, tak na kuráž.

Dobrý deň, dámy a pánové, vítejte na tomto terapeutickém sezení. Jmenuji se doktor Ladislav Kolor. A rád bych vám představil své techniky velmi závažné světové choroby zvané barvoslepost. Jste zde, jakož nedovedete správně rozpoznávat barvy. Nestejte se za to, zdravotní problémy může mít občas každý. Takže nebudeme to déle zhlžovat, dámy a pánové, jdeme na to!

0: Erichom, říkat si hnědoši, růžoši, žlutoši, člověčoši. Jaký pocit by asi měl v šoči, kdyby viděla, jak se to tu řeší. Kam zařadit se, když nevím sám, jestli jsem bílej nebo černý chuligán. A co vy máte v pořádku zrak? Sami si odpověste, jestli je to tak.
1: Dámy a pánové, to bylo pro dnešek vše. Zítra si prosím vás vemte cvičky. Naschledanou.

pak vločky vteřin pod tvým pohledem tají, kdo je kdy spočítá. Na kapky minut v očích tají, kdo je kdy pozbírá. Pak vločky vteřin pod tvým pohledem tají, kdo je kdy spočítá. Na kapky minut v očích tají.

stále pomalejší, jak sákne do peřin. S nou ruku týdnu, co u mých nohou leží, pak jsou vykročí. A tikot hodin, tikot stále pomalejší, sákne do peřin. S nou ruku týdnu, co u mých nohou leží, pak jsou vykročí.